da je nje serbskeho oratoria Vulkotna voda, navečo pječich v auli Libereckeje univerzite. V Krosčicach je nešpo domkovanki s požonovanjom konjacih zapšahov dvemaj na vúce při hatkach. A skupina Floppy Dolls budiského dživadva zapiska dženca v Nebelčicach poponju štyrioch na Farskim dvore.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
1: Hej takhle klinčí kojždy piatk tu na našim sčelaku. Svojim hudžbnym serialu Crescendo zabiera so Simon Heduška s aktuálkami serbského a mezinárodného hudžbného sveta, se serbskými hudžbnými staviznami a druhými hudžbnými témami. Přes zajšie 4 leta je tak 200 jednotlivých epizódov nastalo. Skladnostne tuto jubilea je von nám niekotre ze svojich najľúbších epizódov do vúsovania zestajú a tomu hišče novostku doda.
2: Jara husto so mje ľudžo prašeja, zvodkel da přeco te ideje za nové epizódy bereš. A tak pravje na to, hač do dženstnišeho vodmujič nemožu. Myslu si, zo je to pola všechky štajke pravidłowne seriale, v rozvosu abo nojinach vôtuja, to samsne. Dyž so za vecku horiš, a tak džen vote dňa ve tematice ryješ, so to vod samoho vuda. A nikotre témy, toto bju tež přiznač, prostče tak přileča. K tomu svuša například so s instrumentom leta zabierač. Kuždo letnje vuzvola krajne hudžbne rady v Nemskej jeden instrument, kiž so potom cywoletnje murec sveči. Leca je instrument leta akordeon, a tuž sem so spočatk leta ze šelakými serbskými akordeonistami vo temje rozmovjal.
0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Akordeon svuša do serbskich hudžbných staviznov. Hižo le česatky dlho. A zavisče dopomína so tun, abo tamne z vás na džiatnače 190 leta, když je znata serbska skupina, po viesných svedžinách ježdživa a tam ľudži zabavjava. Floriana Bemaka sú tute leta vo sebe formovali.
3: Jako džičo je môj vujne zaorio, to by Marko Smoa pod Lusich Holcu. A ja som to zbožomil, když som malý bol v malý svitce sedieť, kde som môj vuj přivotvoril na koncert. To by si také ráno u komiky, to mi kúži čas zase motivíruje.
2: Potom je sam po příkladu vuja akordeon nauknul a je dženca jako akordeonist na niekotrých serbských svedžinách popuču.
3: Najrenče sú doživienia romadže s přečelemi ve Ukraju, alebo tu ve Vúžice na festivalách. Rane slovianske spiv spivač a serbske spiv, přitom rejvač, druhý ľudži zeznač a je celé jednore mesové byč.
2: David Cish je znáte přes skupinu Popsorben. Tyž vun hižo dlho na serbských svedžinách vystupuje. Jeho fascinuje zo instrument.
4: Takáž un jo bez štroma funkcioniruje ha s tým tež ve veľa situáciách mi zlohší. Dere převodžeč ze súčbu ha čiště jednore tež spievač, no kešim možným příležnosťom.
2: Dále zahoria jeho vulka paleta možnosťou instrumenta.
4: Misa jara lubi ta vulka dynamika na akordeone, přesto zadavuje rozžene registry, kiše môže zastajíč. Sam jara lubi za môže jen tež cunje zynky rač na akordeone, jen pa tej môže hajze s tým pravým registrom, kiše jara orkestrálne klinči, mocne melodie zarač, a vyza tež porane mocne převodžač.
2: A tak je nám akordeon předovšim znate jako ľudový instrument. Ale?
5: Což potom je osnáno ta neznačíša funkcia, když například tyž na balády myslu abo na žánry, když jen ten akordeonik nebyl očakval, když pa on to a možný jo. A ty, po mojem minenu, ty klasická literatura nic přeco, ale husto ty tyž dere funguje na akordeone a luštčiní to ráč, ale ty si to naposkáč.
2: Praj Bosčan Donat, akordeonist skupiny Holasky. Najradšo ma vun vokomík.
5: Když ja jen sam žilako jac neslušu, když sme ve vulky skupine hudbníkov na nekakým spinnom večerku zahali a potom sme tam boli bez akordeonov a potom si ty žilavac nie si sam slušal, ale ty si prostě tvojim postam doveriaľ a si bol jene s tým instrumentom a potom gajš v takej extáze, když potom všetci vokal tebe rejuja a spievaja.
2: A runie to vúčiní ľudohučné doživienie. Tuž smieme vo sebe lica, akordeon tak pravie vo svičič.

0: Nimo aktivnych učbnikov, kiž pak učbu bole jako hobby vukonjeja, mamy we Serbach tež tojšto ľudži, kiž so ve nikajkej mierje povovanzce z učbu zabiera. Tomu svuša napríklad Maria Maczcena, logopedoka ve Pančicach Kukovie. Z nej som so raz o tem rozmojal, što môžeme ve šednem dňu v obkičbovač, zo sej krúte vus zdržíme. Vo sebe netko, když temperatúry pomalu zaso padaja a ľudžo spiešnišo skoria, je téma zaso aktuálna.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Maria Maczcena je logopedoka v Pančicach Kukovie a ve dokladne, kak môžeme džen votednia s maličkosčemi na svoj vôz džívač.
2: Hajne, što celé bytostne je vizo stajne a veli píč, to je netko minu ve prvnem reči čichu vodu, neko vizo v zimským času in tý rádi in čajpije, to je tý celé v poriadku, ale ja stajne rádi praju, kvitsi ja tý žan čaj a žan kovej nedam, ale tý vodu. Tola za naše cuho čivo a za vosoky a za krk je voda nešto celé bytostne.
0: Temperaturu ze žividvo máme vizo tež v obkýčbovač.
2: To generálne páči za pičo a za jedže, šo čo ešte v osebe zimne, alebo v osebe čupfe, alebo jara vutre, poprom skýry škodži, dokud štopon v osokách môžeš krabotač.
0: Štopak činič, když pötneme zo náš vôz takhle trošku škraba.
2: Ponin šahusto rade to nečiní, no, také vodkašľovanie. Tam dobiť vidieť, že nešto, čo ešte v osokám skýry škodži. Tohle v tým páde, když nete začúče má, my nešto škraboce, zase nešto píč.
0: A když rúne ničo k píču pší sebi nemám?
2: Čo ešte tiež dere činč, môže jo môjim plack cumač. Tam je zase vážne, že to nie je žen vutre plack, alebo eukalyptusový, alebo nekejke volie, ký sú jara vutre, ale len celé normálne plack, ja mám prajem. Tu mene cík tomu vedže, že sú vlastne vie sliny tvoria, a že sú vie sliny tvoria, pojďme častejšie spožíram. A častejšie spožíranie k tomu vedže, že tom krk vodspína. Te vodspína nie toho krka, jo tak recne, že celé bytostne, že on je stabilne, že tom vus je stabilne.
0: Nic pak jenož, keď blíve vopkať s vosom a vosokami je vážne, tež džerženie čiva je bytostne zakrúte vos.
2: Čiž máš tenie dživo, když byš te veli sedieť, zoň přiličaku napríklad, zoň tam stajne zase lada, zo majne rúne stavu, zo ta voa nie je přenapínaná dopredka abo dozade, tam môžem ščivovať se čin, zo sem všetce zoň tom brodu sme ruččane, s tým ja zade sú te ramena, tak rec ja raduje, to je nešto dobro, ja stajne všetce zase na to dživačka, aký je ten stavu, tedy šin stej, zo majne dobrý kontakt so špundovaniom, to zno veľa, veľa vúčiny, zoň hajneka kšiuje nestej.
0: Tuž přinšče šice s krutým a stabilným vosom přes zimu. Nimo miery rady zabieram so ze serbskými hučnými staviznami, vo sebe ze staviznami nošeho časa a vosobami, kýž sú so za tú serbskú viec zasadžovali. K tutým vosobinám svúša bez dvela tež křesťan James Münk. Vun by jeden z najznačiších vúžijských gitaristov a hučníkov ve 1980 a 90 letach a je v tým času serbské hučné živienie ve pozadku nesmierne vobľivoval.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Nedzívam so, zo najviace z młodych ľudí ničo z mienom křesťana Jamesa Münka započeć nie môže. Tyž po dlhšej rešerši v internete som jenož muličky informácie k jeho živeniu dostal. Z vôľkoho dziela pak počahujú so na předkadžace rešerše koleginu a kolegu. Sam voneho vúbierneho serbského gitarista ženie zeznal nie som. Pojeda pak so voním serbským učným živeniu všetco hišče. Serbsce rečal, že nie nie je. Je pak serbsce spieval a serbsko zaostaju je v lieče 1907 rodziny ešte viac. Jako křesťana Münka znaja jeho jenož malo. James pak je mnohým za přiječe. Vun by gitarist, komponist, spieval, hučbník, aranžér a samo jako klankodživadelník je skutkoval. Hudžiu je ve viacorých skupinách, miest druhým ve 80 letách skupine Honky Tonky a pozdišo potom v skupine Chavu. Gitarist byše tež napríklad pola folkskupiny Judahej. Wiele o to, štož na popularnej hučbe na serbskich rejach a zariadovaniach abo hornio a delnio serbskim rozvosu doživiame, nieby bez ideju a sobu skutkovania kšesčana Mynka bylo. Za Mirčina Vecliša je gitaru rau, většinu spievo Marka Smuły je aranžoval a sobu produkoval a za džiči a džičace spievy je so jara horiu. Zo je so nad telko dživom s druhými svojske tvorenie hustčišo raz anešalo, jedre možno. Jezmeni pak ničo na tým, zo přidruži so 180 čučným vopčivaniam išče 50 svojských spievov. 2002 nauroči so z Berlina do svojej domizny a spielni se s tým sun. Krotko potem, hakle 640 letne, nejapce zemre. Svojský horizont je se čas živenia přeco zaso dále rozšerjav. Nakoncu pak vosta stajne tun, kiš so vo svunčne vedro a dobru náladu staraše.

0: Anitko je nedom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s budijským tachanským farojom Vitom

Nitko dže dalje do Lena, tam je štvrt Rudi Šefer sedom dže sačine svečiju. Svirnemu sluchari serbskeho rozvosa gratuluja a přeja vele zboža nidiši sobu šulario z Pančic a Votrova. V Bretnichu Hauswalde meješe pjatk Maria Kunatova jubilej, gratulanča pisaja. 80 let je či Bog knjez Darius Trovosči. Luba Maria přejeme či vostajn dovo mez nami a po zemskim bjeđenju bo sa kronu njebesku. To přeja manželski Bernd, pjeć dječi s partnerami, nučki a pranučki, přizangnu so brat a sotre s manželskimi a svak. Přichodne postru je zase oba snička, Ljube Vujo, Mirčin Kiška z Budišina se 60 švincami si šepolneho vodmacha. Modo džeržiče ruka vumirska. Jako nadobny rek a džentlmen, če cva svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Gratuluje Zara ze svojbu. A na koncu hišče do Sernjan, tam ma dženca Monika Zahonova z 70. narodnine. Gratuluja z cveje vutrobe manželski Mirčin, ci džoki ze svojbami a doromade 7 nučkov. Vo sebe voni přija dale krutu strovotu bože žonovanje a zobe za nich předsotajka Luba Vouka, oma Vostava. A dež nučki raz svedomie nesu, potom dale vele vesela při rejuvanju ve line dance skupinie Smerdžace, abo tež při spomožnem djele ve Riane Zahodce. Lube postro do Sernjan.

0: CD. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Jo, jo, mei dom. Mogi kor ma tošten spiju svojim repertoar, a ven jo teke dolnej Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se nie druga spiva jo sobu, juž obejnych liet let žasetki jo dokradu oblobovane spiju, ale je zvedkul ven pochada, kto jo jen skomponiroval a napisal ten tekst, zatem jo se Sebastian Elikowski Winkler obgenil, a to plahat mu der Leibnerer, wenn Josse es dem Schaschanim intensiv nicht sabe raus.

0: była obsajżona, a jos założyła tak pomnieniony protektorat. A teke w tom czasu protektorata nesu se wierili tu czesku hymnu zmienić. A teke w tom czasu protektorata jo była oficjalna hymna tego protektorata. Ja nie wiem, lec su teke dovolili spiwaš české reci, abo su vzeli tu nimskou verzi, to neho znate, ale nesu se verili, to zmieniš. Svě te nácie su kšeli pokazaš, až přizveli ju Čechám věstu autonomiju, aby mogali také vestaš přizvejom. To je taká moja interpretácia.
1: Existirujo fascinirujúce zvukové nagravanie, ktoréž zapepadňo emocionálny úznam toho spiva. Veno jo nastavo živičná šťastou živiša čižašťa v Praze. Miesto je bolo tenca z južo obsažené přes nacionálsocialistov. Živiš a 20. maja toho lieta jo sa v nacionálnym živadle zapšavom pokazala a nagravala opera Bedrše smetany Libuše. Na kencu spiva publikum českú národnú hymnu. Mec a uznam tego spiła za české národné vědobně, nie dajo se v słowach raska přibližně, tak der je opisovaš.

zavieste to Maciniš z Minu Vitkojc, ako vena jo prišla do kontakta ze Serskeju rece, vena jo zachopiva písaš a vena jo se udava do Pragi, Čechoslovakskeje a tam jo vena převoživa šake knigve z Českeje rece, napríklad ve Božene Njemcoveje, tak bajky do Serskeje rece, do Dolnoserskeje rece. A ja mienim, až vena jo také napisava takú rozpšavu, drogovanie pe Čechoslovakskej, v vlejše živeš nás, což to píš a dvažaša. A mne se zdá, až vena ve tom času zaviešte také se speznava z tej českej hymnu. Jo. A nento môžeme gledaš do serbského písmojstva a môžeme vidieš až v jednej zbierce zestajone ved Karla Jordana titelem Serbské národné árie. Namakajome už na druhém alebo češím voce ten spiu Mejdom. A tam môžeme ľahko spoznať až jo prevoženie českeje národneje hymne. Ale ten problém jo až tam nestoj, kto jo ten spiu prevožil do dojnoserskej rece. To môže byť až Karlo Jordan jo to getoval, alebo Mina Vitkojc, ale čiša možnosť jo až prevož pochada ved Fritza Roche. Dokuláš na titelnom bodce je napísané, až Fritzo Rocha jo přestajú všukne spíve do nímskej rece. To je dvojorecné údaše, všukne serské árie, tam stojí ve serskej variante a ve nímskej variante. To je také tak za ten spíu Mej dom, tam stojí ako Češi spíu Mej dom a potom ten nímsky převožk. Jo, ten nímsky převož, nejo ten samský, ako to, což stojí za českú hymnu, ale to je nový převožk. Nen to nejo jasné, lec Fritzo Rocha jo také převoží z českej rece do serskej a potom ešte raz do nímskej rece. To nejo celo jasné.

0: Jo, jo, mej dom. Nen to wieme, aż ma toż ten dolnej wóżycy tak oblubowane spiło zajemne stawizny, ako prejedny joga nastał, ako česka hymna. Z tego nastaś im, a stawiznami jos zabierał Hartmut Leibner, napisał o tom tek z nastawk za siarski kulturny sasupis rozlad Sebastian Elikowski Winkler jos z nim o tom rozkraniał. Bože spôvo, mažinca na roku kupky serska namša za evangelských Serbu Kristiana Pinikova z miesta.
1: Cerkvia. Pomagaj Bog, ľube soči a ľube bratče, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluchaš serský program RBB. Žicem vám žobnovanú nieželu. Na žincajšnej nieželi, na 17. nieželi posvieti čojosti, stoj evangelium, pla Matiosa, 15. stavje. Sluhajšo. A Jezus ustupi do trstronu Tyrusa a Zidona. A gledaj, kananejska ženska, duca z tých samých mroku, voaša a žašo k njomu. Och, kniežo, ty syn Davida, zmili se nade mnu, Mia žoka jo vycáta zlie hopsaj žona. Vyn pak je žedno svoje nevedkroni. A jogo ukniki přistupichu a pšosachu jogo a žachu, pušťu vyce, přeto vyna za nami vova. Vyn pak vytekronjece žašo, ja nesom pysvane, ako jano mjazete zgubione vejce, te je jaže Israel. Vyna pak přiduca se jomu pekvoni, a žašo, kniežo, pomož mě. Ale vyn vytkronjece žašo, vyna nejo přistojne, tohšiši klip vezeš a psam predkršiš. Vyna pak žašo, jo, kniežo, ale šak ježite psycki v tých drobjencu, kenž vyt svojich kniezu blida padaju. Tekde Jezus vytkronjece kniežašo, Och, ženska, tvoja víra jo velika. Tebie se stani, ako ty což. A je ježoka, hodu vás trova ve tej sami štunže. Tak daloko serska Biblia. Toštom čojenju doživijome Jezusa zasi raz ako provokatera, dogroni ako luža, kenč přestupijom roky, granice. A pyznajome žensku, kenč kšuše víri, kenč ma jasne zamia, a je negledajúce provokáciu, přespytovaniu dojšpio. Kaka tomu? K prednemu, že Jezus ven z Galilejske je, do nie israelitiskego kraja, misče Tyrus a Zidon se pomenioti. Nie ošak na turistickém drogovaniu, k drugemu zmaga rovno toštu kananejsku žensku, tudišnu. Vina ženska za ním vova. Nesvyši jo Jezus. Jogo uknikam jo je gvosnosť švatalna a teke což vova, kniežo ty syn Davida. Král David, pla kananejskich oblubované nejo, tož netreba doch kúžde viežeš, kto ho duce jo. Tola ženska to vie. Vina vova dali, Jezus melce. Tož ukniki Jezus apšose, Pušťu vece, to groni, pysšelju přec, pen jamame problém. Nie tež nám znáte také obchádanie s problémom, togo, kenž problém ugronio umielcujome, mundtot machen, a ugronione ignorirujome. Jezus pak žensku přec nepysšelo. Vyte goronio šak svojim uknikam, veto tak vosne, až teke ženska jogo svyše. Som pesvane Jano za zgubione vejce tie jaže Izrael. Tola ženska se jomu pokvoni a svoju pšosbu vyspytujo. Kniežo, pomož mě. Vynaže víri ve Jezusove gojarske mece, teke za neizraelitiske lúže, tež za svoju žuku. Jezus pak ma jejo postupovanie za nepřistojne a vytegronio s obrazom vo kliebe zažiši, a nic za pse. Ženska však se vyt jogo vyčeje kritiky začažeš nedajo. Vyna ju přijuzijo a Jezusoju s jogo obrazom vytekronijo. V nej se rozmijote. Pen Jezus je utrajnu víru, je do víru, do jego mecu připeznajo. Ljubi přisucharje a přisucharky. Víra je přeliš velika mec. Nic však víra kenče živa ja na našich myslach. Nie. Ale víra, za kytaruž smyduce, a se nedajome začašeš, za kytaruž kvostnje argumentirujome. Zrovnju trebame za dobešarsku víru za mě. Za sebe a za derimješe bližšego. Amen.